chce da puša. Na živielu maramicu kučí u ormáru, pasňou hermetičky zamotá jašik cigáru. A na vrchu ostaví prste belú kúžu, na mošloša letnou vršli malú nuždu. Voda nekde nedoláta, jedno 15 dána, do vzeranú maramicu celá mu neobrazuje ikebána. Banana ikebána! Onda se okupaj najljepše od jelo buci, onu marmicu samo peglaju, džepot sa koza uci.